0: Polca lěčnych prózdnin je tak rec nimale nimamo šprajč, a znano započe za vas runje dženca, abo punželu potom dole za vas, ka to vupada poprom pola tebe, Mateo.
1: Ja so punželu nasmio ju podam skončne.
0: Na vidíš, rene to je. Vezo, nic šice, maja dole, druze dobja, hoj. Přeco zaso, abo zaso žno, nadživo šest menšinu po šestčich, nek praj nam raz, kotre temi u dženca mame.
1: Haj tež, my sapskim rozvosu dobijeme přeco zaso nadživo, žanu lečnu přestavku ne znajeme, usuvame daleko ižde dženkajš zvučene, a tež naš sapski kežo, milo svoj prini, žanu lečnu přestavku nima, nespocnive je vun na dobro serbu popuču, dženca rano je zaso raz kvile namakao nam do študija přinč, zobe nam važne nosče vozivio. V našich novosčach, respektivně povestčach, zoniče dženca v proznínském koparském kempě Real Madrid, kýž je so čera Ralbicach zakončil, ale tež přinožk o tem za vás máme. Kajke tam bě, a što su děči přes celý týdžin doživili, to je si Clemens Schmidt čera tam obladal, nimo to, kež kužu sobotu má Jan Reo za vás športové pokyvy, za 10 menšinu je první raz vyšiče, a na podževečích máme zaso dové úsovanie Dundaka, vun pobe na opiče ve vodových Henrichecach. Što je tam doživio, zoniče kaž prajene na podževečích.
0: A tako aj našu hudbu za vás sovie tež máme tuž. Dobranie a ešte raz, ľube vítajče.

Hej, Klaus Brütze to běše hromadže se zmuskim chorom. A ja bez spěvu, bez nikakého hudźby to jopele na serbskim rozhlasu wězo. Docwo nienže to by była kuda fara. A netko słyši mi hišće jeden dalši pulski spěv, však so šice dere, abo z najmenša nikoci, dere dopomňa hišće na tu britisku girls band Spice Girl. A netko mamy my jo tun takrec najmočšu pulsku skupinu. Zuzana, Ožula a Agnieszka to su pulske modelki a tutun spiojule su zromadne natočili z Michałom Wodarskiom.

0: To pakiet jest rynie, co jeszcze też w Jo 7.18 lubi dzieci. Kajki da byś chłać do tej waszej prózdniny? Raz dajki, raz inajsze? Bojcaj, nimali nimo.
1: Lube dzieci, Dundak je kaž slubene prozninske livove vodu Hendrichecach vopytav. Jakub a Alena přeradžitaj vam svoje doživjenja.
2: Also musmo vile kupač boli, on smo te neke challenges činili.
3: Namo, da se imamo šelake naroki na dnju, jako skupina gomadža, ki žemo pan zmiškovač. Ma smo činili ima taki lesne bije, zma smo Da byli jen byli kilometra, bo kojno hata běhač a přitom střela kor zadživky překočíč, pomáč jako skupina, je sit-up zčin.
1: Zopak nesu ve vodu Hendrichecach jen športovali, ale tež jara kreativní byli, su si například barbu z přírody sami nadživali a tu ještě viac. Slyšíte dženca na podživečích.

0: Policija zdźi.
1: Štwórtk po południu sta so we Wojerecach na parkowanišću. Njezbožo, 4,5 let na svojim golfje přewidźa Toyota 75-letnego šofera, dóńdźe k zrážce bjez ranjenja, ale zwěcnej škodu we wysokosći nědźe 15,000 €. To runjak njezbožu je štwórtk po południu Halštrowe dóšło, nic mjez automaj, ale mjez autom a pasantku. 36-letna přewidźa po všem zdaču při přepryčenju droji w obkat, 6,5-letny nie možeše dobro zdźić a do niej prasny. Žona so lohce zrani, věcna škoda trochu je so na 300 €. We Wumsku pola Radworja je policija štwórtk na S106 4 hodziny do ospěšnosć měriła. 188 auto je při policii nimo jeło, postaka ma su tam dovolene. Jeničce jedno auto by přespěšnje po puču wurazna kwalba ze stron policije. A noce od štwórtka na piatke so budešenje paliło. Při kamietnej je podlanskim tvarenju wojn wuderiu pozatnje defektno akuadla. Wojn napara škodu we wysokosći 5,000 € zranju so při tym pak nichtu nie.

0: Hanětko w dowolowym času prózinach dreje so někotři toleračo na wukot abo na sewer podadža, dyšli do horcych krajů na juhu abo juho zapodže Europy, džež so šedně na dojšto blakach zemja pali, surowe to inferno, džež tole vidžiš. Jeden z wuchar je mi fota ze Slakanua posłał, to je někak 60 kilometrů severne Bordeauxa při Atlantiku. Tam so woprawdźe tute wohinje widzeć, kiś tam bóle južne hória, to je woprawdźe zlie, a tež one słuchat, on ma šitko tak sprzyjatowane, za może we 100 sekundach ze svojbu do auta zaliesć a čeknęć.
1: Ja się star

0: so ja rozniewa.
1: Lěćo, to je čas poznin a dowola. Serbski rozhłos přeje wam wiele wjesela.

Dopojm če so někoci do zawěšte netkočenja, tež ja běch tedy podla jako přeprosychu na roku bajku vůčlany Pětr v konc 90-tych let do Krusčic vůlky podok, když publikum dožiju a ludzi tam sobu stornu. Hudba tedy, o tuto je so live, postarała skupina Vůžica a jen z tych spěvů svěšimi netko s Andrijom Špitankom. Čas čeka. Trichy, 8 hodin 12.

0: MDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Tež koponske mustwa na okresnych runinach so zaso šitke na novu rajnu dobu přijotuja. Nimo treningovych jednotkov převedu so tež přijotovanske ry. Naročny test zmeje dženca prynje koponske mustwo športoveje jednotki Kruščice, gdyż nastupi w Kruščicach krajny ligist z Biskopic. Dženca po południu pečich raje so potom w Ralbicach, tam očakuje prynje mustwo Sokowa okresnego ligista z Niesvačidła. Jutce při podniu jednačich je potom koponska rezerva športoveje jednotki Kruščice na redže. Woda raje přečuje druhému mustwu s horou. Jutce po podniu cioch kopasa w Ralbicach išče raz, potom šijedu hostčo z Lubuša. W małym woseku Niemce Klein Hähnchen nastupi jutce po podniu štyrioch prynje koponske mustwo športoveje jednotki Nebelčice. Přijotovansku rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčenio potom přichodny piatk večer na pół sedmich přečuvo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivisnice vúžijských lodohokejovoch liškov jenož išče 6 dňov běži svobodna předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krute miestno zavěstčič, doby tuž spěšne reagovač. Za nakup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozícii online přes tiketový shop abo přes telefonovú hotline.

při 140 godziš wobdźěla som na mjezynarodnym kursu serbskeje rěče a kultury, či tam na kóždy pad bundu, to wiem. Přeprošeni však su na dobru večernu hodźinku poezije składnostnje 170 narodnin Jakuba Barta Čišinského a jeli chcete tež vy podla być, druze zajmce su runje tak witani, dźensa večer 7 na ležunost či zarode Marianne Britze tu w Budyšinje potekim na zarodze Serbskeho instituta. Haj Serbsce a dalši autorojo, publicistča a wumjevce tež dorostuji su připrajli, zo večer k sobu wuhotuja, čitajo basnje Čišinského, pak Serbsce, pak Nimsce, abo w dalši rěči, kajž tež basin abo wujimk ze swójsko-basnisko-publicistisko abo přewožowarsko-tvorenja. A svoje sobu skutkowanje su mi z mnohimi druhimi připrajili Róža Domašcina, Lenka, Milan Rábal, Dietrich Schota, Uwe Kolbe, Frank Norton a Sara Zellerec a zcywa prýni kroč svyšeć budu tež persiske synki tute přednjese Dawud Erfan a Mohamed Erfan do přewožuje do Němčiny, Juri Wuščanski čita to samsne potom serbsce. Haj, na Vitaj Festival, sče přeprošeni, kajše nam dundak prede hižorunje přeradžiu a tam mez druhým možeč doživić skupinu Jank a Hanka.

0: Na kralowskich zaklinči maja so šice nastupić, tak tež čera při podnju, při uodnočenju dopodnišich zvučovanju. Kajž běle morjo to upada, rynki małych vojčkov a šice perachojo v sněběvých trikovách a kolovách. Stodječi z celého regiona je se vobdželivo převážně serbske. Na všech ich drastach svědčí se emblém kralovských, Bionješ nikoci tež druhé koparske idole měli, abo samo přivísnice konkurence Madrileno byli.
1: Messi je mi idol.
2: Ronaldo.
3: Messi.
4: Halmo jsou ty fany od Real Madrid.
5: Já jsem rád, že Barcelona fan, ale to ty kučin Real, to jsem jo.
6: Já jsem byl Real, hač Barcelona.
0: Zum! Treningové kemp navěduje němský trénér. Druze nazučuje se Španičenio. Samo nedeší koparský profi, když je hižo Champions League hrál, mezi druhým za Atletico Madrid, tu s dětmi zvučuje. Je to 55-letný Serbičan Jovan Stankovič.
7: Hej, jsem tu jako coach aktivní. Městem bydlu na Majorce. Dživám tam za koparské tovarstvo na akademii a připodla jsem na tuto koparských kempách po světě popuču.
8: Campus, Real Madrid i futbol.
0: Tež v Ralbicach je to, aby tamného talentovaného koparja vopkeč bylo.
7: Na každý pad. Nímska je však vůlký kraj a ve všech našich koparských kempách vůladáme přeco zasoraz vůlké talente.
8: Germany is a big country and all camps good talents.
0: Na 300 euro je 5-dňovský kemp na dječo plačil. Je das so das Zimmer, wo dann immer?
9: Hoi, Popom, schön. Also, ich will nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaß, nur Leute sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaß.
0: Ist das so, ne, warum ne Bulle Lubi und hat den Kopf aus dem Camp, jo?
6: So, der Trainer, was Daleko hat Joshin, du. So, mu Bonti, der zu Trikots hat er können, mo.
5: Will ein Auge, ne, da ke, übersteiger, da ke.
4: Da muss ich in den Trinkus ja zu Sport hat, chini.
0: Ah, Stoppreja Starschi, Boboku, Reinischa, Zetkam, Modu Matsch.
10: Ja, sind jetzt der Prini Ras, du hast jetzt einmal so gehen, wo bleibt am, mir so, dass die Jahre Lubi ist, die Stazia mit der Gitschi zu Zocha, Sabera, ne, niemals eine Wulke Pschestoki, die schon, wo kostet ja nö, das schon Chinch, ha, wo braucht ihr, ne, Schellakorische Witze, du Trino, ja.
0: 300 Euro, da hat er gekämpft, der Kötter Wille Bennes, wie hast du da Huda nicht mehr?
10: Na, kuh, je bat, der Scheune, der Gottro Kemper, jente Bus, wird der Schätze nicht auf Watschi, wann ich Lust an, du Wubet, wann ich Meier, du Borre, nicht Trainer, hi. Adraste wieso so det du modus da li apit no blechu.
0: Koparski Camp Real Madrid, Ulki to Brimbori a marketing over spektakel, was se beza djeci. Pina ukli pak su moji koparja težnešto, tak facit djeci. A bjoneš to jenoš im na kraloskih bila.
11: Clemens Schmidt, hier Rostbrauwiau, wo Kopperskim Camp hier Real Madrid, Halbizach, a stuje netko najlepsi Kopper, tuto posninskeho Camper, stubu wuznamenene, hajto, to sonniče potom nedom za nekotre menšine, ve našich bojesčach vod Mateja.

A ja hač treje so tež woni z dualom zabiraja? Zawieszcze, štoc si ludzi je po takim z hosćom we našej serbskej Łužicy w obdzielnicy międzynarodneho kursa za serbsku rěč a kulturu a či přindu z austrijske, české, polské, němské, serbiske, słowackie, słowinske, Tajwana, Tadžikistana su ukrajinsko pokaža a jedna w obdzielnica pokaža z USA. A ja dopomnju so i šera dere na te prynje tajke kurze a na šelakich w obdzielniku a na jednoho przede všim dokeš von nam dysa dys hišče mielki pustčele z finske stolice Helsinki, gdzieś skutkuje Eero Balk jako znate bohemista, autor a przewożuwa a wubirne znajer słowianskich rzeczu, kajš su to honja serbština, dylňo serbština. Abo tež čeština, ukrajinština, ruština, svojenština, Eero Balko, postru vam a šitkim kocíš nas na dalokim severu svuchaja a svyša.

0: Lěčo. Što je za was Lěčo?
1: Lěčo je za mě svobodne čuć, že svojimi přečelemi tak vylekaš možno činč, večore vonka spać, před nebjom a vesu buď.
0: Serbský rozvoz přeje vám slunčny dźeń.

0: Wšetko je 5 minšinow do 10, a to je čas za Korneliju Kurjatu z Wětince.
1: Nábožne słowo.
2: Dobre ranje. Wosom janželow mam dźensa za tebje. Prinni janžel přinese tebi strowotu, s tym zbožonu a wjesowu wutrobu. Druhý janžel će přewodźa tu, přiju všem, štož činiš na šednym dnju. Třeći janžel škitače, šo jedne, kajke su to situacije. Štvrtý janžel priska lubošć do wutroby. Wučeri jidu, zavišć, zvady a zvoby. Pjatý janžel wupruča veselo, spivči spiva, gdyż junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, gdyż černjoj te puče kročiš tu. Sedmý janžel šitkim strachom wobara, a k zrozuměniu dopoma. Vosmý janžel wopkova bez skončnosť, stejí za všo dobre zo mowo rošť. To je rjana vosmička, švarna, silna škitaka. Gdyż šitkich wopkeč buješ ty, sam budeš janžel dziewiaty. Rjane dzień vam šitkim.
0: Praj Kornelija Kurjatowa z Wětince, we nadoku farskeje vikarije we Pančicach kukuje.